někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.
1: Rádio Melody. Ty, kdo bloudíš sám a sám,

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života.
1: Učiteľka tam sa ma naučí, ako dá vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: české a slovenské hviezdy.
1: Kávu si nasladím, o trochu víc.
0: Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: momenty vášho života celé leto. V rádiu Melody.
1: Světý jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, ještě